strup za podgane. Pif! Pif! Podgana umira na podstrešju. Strihnim! O, moji mladi dnevi, kakor tiho sonce na podstrešju. Razstreho čutim...